0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke bravčová panenka len 5,79 za kilogram. Picová taštička priamo z pece iba 29 centov z Lidl Plus. A od soboty banány len 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Karička Črievko, rodinné balenie za 2 eurá a 19 centov a Palma Heliol olej za 1 euro a 85 centov. Potraviny Kraj. Fan Rádio Milenie.